We Wutach, das je znano nimskich Bojštach tešiže že v poslednjih dnjach slyšeli, běža so s tutymi husajncami, kotrež wuski môža ľuďom škodžeć, když s nimi do kontakta přinžeš, co jim dotkneš. Bojca groblu je steje přičina zaurena. To je Braniborske ministerstvo za přírodu a vopsvět před nešto dnemi takhle postají včera. Sem raz do Borkovu zvoniva, znáte, kotrež tam mám. Sem se ju prašala, ká to netko tam upada s tými husajncami a ona mi rekne, poprom je to nimo. Turistiske dorstva a čikociš privatne sovo turistu staraja. Žádaja se netko za ministerstvo tute postajenje zaso zbine. Pečodžin 24 znamenča vona meneše šitce čikociš cedža so do botu podač. Nech přijedu. Oni so tam jara na vas všech vesela.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobra rania. Wobzamknjenje budyskeho wokrězna sejmika za wukowanie porodowej stacje w Kamjeńcu je płaćiwe. To je Sakske Wyše zaraniske sudnictwo z Budyšina wopodstatniło, a skóržbu wokrězneje radičelki wodpokazało. Mierčin Wenk z nadrobnosćemi.
2: Kunc meje je budyski wokrězny sejmik na wurjadnym posiedźenju rozsudził, zo przewostaji nošarje kamjeńskeje koronie sjatého Jana 500 000 euro, zo by z tym porodowu staciju a gynekologiju koronie hač do konca leta zdzierżał. Przeciwo tomu by wokrězna radzičelka skóržiła, kotraž nemieješe krótkodobne zwołanie wurjadného posiedźenia za prawnisce prawe. Jako je drježdžanske zaradniske sudnistwo jeje kvatnu skóržbu odpokazało, je pohož k wyšej instancy Budyšinje zapodała. Sakske Wyše zaradniske sudnistwo je netko rozsudziło, zo je drježdžanske sudnistwo prawe jednało, jako je kvatnu skóržbu przeciwo rozsudej sejmika odpokazało.
1: Miesto Kamjeńc dostanie nowoho navodu twarskeho zarjada. Kaž měšćanski zarjad na naprašowanie serbskeho rozhlasa zdźěli, přewozmě tutu poziciju od septembra René Bětno. Miestno je so znowa wobsadźić dobjało, dokiž je dotalny navoda twarskeho zarjada Michael Preuss od decembra wyši měšćanosta Kamjeńca. Preuss pak wostanje nadal za druhý decenat Lessingowo města zamujte, ke kotrému słušia zarady za měšćanski marketing, za twar a za svojba a sociálne náležnosće. Z hučnym wukodźowaniom na sliedach Hanki Šircec wotmije so 17. wužiske hučne lečo tež w Hokach. Mjez drugim raje na zaradowaniu 8. augusta Karolina Ajkec na tary minje przed Domskim, w kotrym się Hanka Šircec niede bydliwa. Od 20. julia hač do 16. augusta wotmije so pod swojej horni wužice 12 koncertu a zaradowaniu. Mjez drugim su to koncerty w serbskim domie, w Zaurivom parku w Małym Wielkowie a w domie Tysacatu w Stróži. Na polach niedaloko niskeje od čerošo honio wužiski levančik žneja. Za to wužiwaja traktor z vosebitej levančikovej syčavu. Z nej kčenja rostline odrezaja a nekotre dny suša. Džil kčenjo předživaja do eteriske volia zbytk dospolnje vú suša. Cilkonje plavuja pola niskeje na 2,5 hektara 4 šelake družine levančika. Jenož na spočatku sezone dobja tam rostlinu trošku krepič, heva kvinže cele derje z suchotu. Drugi raz je mústvo Sávska raketa wokoło Metoda Hoza a Majki Dziswokec zdobyło staciu Zatkula Beach volleyballowej tury. Mústvo přesadzi so čera przeciwo cyrke z mienom Pietoklucz. Piaty turnier lica bie we Wotrowie na sportniszczu. Tam mia chujiżo konc tydźenia swiedzen, a z tym szosz sprzyjotowane. Burgery, stejki a kubaski bychu po usuwaniu Zatkule kompletnie wuprzedate. Přišmo bě nědě 300 ľudí a přijona stácia Beach Tour je ve Rádvorju, tam je heslo váš najrenčí kvobuk. A to one běchu, naše pověstče, když namakáče tež na naše internetové stroně a v naše app MDR Serbia.
0: Vědro.
1: Žive slebro pokaza tu kvílu 17 stopňů, k tomu čája nekotrým ročlen na nebiu, tých dženci viac uladáme, ha menej svonca. S blakami sú dženca nevedra možné, tých podišťovač so má při cunným vyciku zaleze žive slebro ve biu dňa na maximálne 25 stopňů.
3: Dženca po takým kusk předechač. Svesel dáca pojesť, nám žanne vopkadne pokyvy tu kvílu nepředleža, tu iš přijetšče dere, dokáž dorbiče abo chceče a jelizosče popoču do dovola. Nezabudšče nám pon, votam tešene fotoposvač, my bochme so šitce jara přesto veselili. A tež druze, kýž si potom galeriju ve našej app abo na našich stranách vobladaja, te pon veža, že šče vy leca takle dovolu.
0: Serbski rozvoz.
3: Štyri menšiny po napu šestčiš. Dobranje, vitajče, vodoru 14. julia.

0: Móžne słowo.
1: Mažanca Angelika Cyżowa z Miłoćic.
2: Skónčnje su prózdniny. Dźěći a starši wjesela so na čas dola. Někotři wola čas wotpočinka při morju, druzy rady w horinach pućuja, a zaso druzy chcedźa druhe kraje zeznać. Ale tež naša krasna domizna može za dušu jara wokševjaca być. Wobladajmy si naše horiny, krasne zelene wuki a lesy, zybolace ryčizny, čejace květki a smahovace so žitniša. Gdy so w lesu wukodžuješ, słyši šumjace štome a ptački spěvač. Pozastajn a słucha jenyš, w přírodze je fantastiska lubož Boha zatvarjena. Tohodla je važne, so Boha kvalime, gdyž my kročime přes svět. Kajka je to dobrota, kotruž bo nam bobrača. To dobili si všednje vědomi a za tutu dobrotu tež žakoni byč. Štěhovacy refren Kirluša so za to dere hodži. O Božo moj so žakuju za kujždu dobrotu, za radošću, za lubošću, za kvilku kujždičku. Přeju všitkim rjane vočerstvjace dovolove čas.
1: Praje Angelika Cyżowa z Miłoćic we nadoku a zamówitosći farskeje vikarije Bančicach kukuje.

0: Policja zdźi.
1: W Zorilcu su njeznači kunst tydźenja dohromady tři płokawy pokradnili, kiž stejachu we wjace swojemnym domje. Škoda w Zorilcu 700 euro. Při tankoni na A4 pola słonie Borsche běchu paduši popuču w uklumpachu kunst tydźenja z odstajeného nakładného auta 400 litrů diesela. Škoda w učinja 800 euro. Nedźelu dopołnja bě A4 pola słonie Borsche kompletne zašlahana. Tam měješ 8-40-letny, kiž bě s autom a dowolowym připowyšakom na směr Zorilc popuču strohodniski problem. Helikopter doleči muža potom do koronie. A ostanem hišče raz na A4. Nedźelu su zastojnice spěšnosć kontrolovali měs Budyšinom a słonie Borschču. Od 5-10 směrenych autom bě kujžde 10 jezdźidło přes spěšne popuču. Rekord? Volvo, kiž smaleše ze 108-60 km/h radara, gdzieś jenisz 100 dowolene. Pokuta 600 euro, 2 dybka we Flensburgu a 2 miesace z busom albo z kolesom jeździć.

0: Wčoraj Kamjenskeje koronje Sv. Jana 500 000 € zo by z tym porodowu staciju a gynekologiju koronje hač do konca leta zdźeržał. Přećiło tomu bě okresna radźićelka skoržiła, kotraž neměješe krótkodobne zwołanje wurjadneho posedźenja za prawnisce prawy. Jako je drježdžanske zaradniske sudnistwo jeje kwatnu skoržbu odpokazało, je pohož k wyše instance Budyšinje zapodała. Sakske wyše zaradniske sudnistwo je netko rozsudźiło, zo je drježdžanske sudnistwo prawe jednało, jako je kwatnu skoržbu přećiło rozsudej Semika odpokazało.
1: Z hudnym wukodżowaniem na sledach Hanki Šiacec wodmie so 17. wužiske hudne lečo tež w Horkach. Mies drujm raje na zaradowaniu 8. augusta Karolina Ajkec na terminie przed Domskim, w kotrym się Hanka Šiacec niede bydliwa. Wot dżilča 20. julia hač do 16. augusta wodmie so pod swojej hornej wužice 12 koncertu a zaradowaniu. Mies drujm su to koncerty w Serbskim domie, w Zaurivom parku w Mielkowie a w domie Tysacatu w Stroži. Mjesto Kamjenc dostanje nowoho nawodu twarskeho zarjada. Kajž mieszczanski zarjad na naprašwanie serbskeho rozhlasa zdźěli, przewozmy pozíciu od septembra René Bětner. Mjestno je so znowa wobsadźić dobjało, dokelž je dotalne nawoda twarskeho zarjada Michael Preuss od decembra wyši mieszczanosta Kamjenca. Preuss pak wostanje nadal za druhý decernat Lessingowo města zamówite, ke kotrmu słušeja zarady za mieszczanski marketing, za twar, za swojba a socjalne naležnosće. Na polach niedaloko niskeje od čerowša honjovužiski levančik žneja. Zato vuživaja traktor z vosebitej levančikovi sečavu. Z nej kčenja rostline odrezaja a nekotrny suša. Džil kčenju předživaja do eteriskeho volija, zbytk do spolnjevu suša. Cilkonje plavuja pola niskeje na 2,5 hektara 4 šalake družine levančika. Jenož na spočatku sezone dobja tam rostlinu trošku krypič, hevak vunže cele dere ze suchatu. Drugi raz je mústvo serbska raketa okolo Metoda Hose a Majki Čisokec zdobilo staciu Zadkula Beach Volleyballové ture. Mústvo přesadži so čera přečivo cilke s menom Petokluč. Piaty turnier lica bie ve Votrove na športnišću. Tam mia chujižo konstidži na svedžen a s tym šos přijotovane. Burgere, stejky a kobaske bichu po vusovanju Zadkule kompletne vupředate. Přišło bě niedźe 300 ludzi a přijona stacja Bičtury je w Radworju. Tam je hesło Váš najrenší kłobuk. A to one bychu naše powieście, kis sem bez kłobuka čitał, kis pak namakače na internetu i stronach, aby naše app MDR sabia.
2: Vedro.
1: Also bez kłobuka ohne hut, bez kłobuka ohne knoblauch do pantun. Małki rozdźe, no. Žive slivo pokaza tu kvílu 17 stopňu. A haj, vuladame tež mročne nadivu a tých džen sviac vuladame hač svonco. S blakami sú tež nevetra připovedžené tež podešťovač soma a to při cunem viciku. Žive slivo te zaleze dženca na maximálne 25 stopňu.
3: Máš dať z cva jen kłobuk?
1: Nie, ja teď nešta nenošu, ja... Moju frizuru tak rade mám, to asi ničo nesadžu. Tež anu čapku, když je zima.
3: Dženca, rejne fejnvane.
1: Šece. Dobrý tak buď.
3: Keč puna a 4 zorec med režanem, mě svoni boršču a honim vujezdom leži koleso nakvad na auta nadroze. Te je tam zaujšče jen LKW tež zubivo, tam potajkim kečpu, mes svoni boršču a honim vujezdom.
2: Serbski rozvoz.
3: Přejmoj, dobro jezbo a jeli zo do dola, potom so dere vočas tviče a pustšelče nam foto. Čakuju so.

Hajdźensa rano, je tu tež jedna tema, jedna z někotrych temu. Kuriozita we dolu we prózdninach, što je so ludźom, že našo takhle stało, hajdźensa rano, smy, že někotry přikłady słyšeli. A ja se skoro myslu, že může to kóždy něšto přinošować. Tole su snano tež, že mnozy sami doživili, de se njedže popuču snano dolu nadobo činištun prajmera se fráze, abo medla ve Budapestče, abo ja nevím, že voa mati je so tež takhle švo, kaj še nam dženca ráno již opovědal a my sami tež již samo jac kruč, juno stejachme ve Budapešti na dvorništu a cichme popravom s čahom za sročo domoj, čakachme tam na nastupišču a nadobo tež nichtun za namaj voaše a to bě samo jen sobu šule potekim. Dajke věce a hinajše so stavaja ve dolo. Nětko poljadame raz na kotru hudžbu smíme se přichodnej hodžině potom takhle veselit.

Apropos. Wotběžany wopokaz, to sme my tež hižo dožiwili niedy. Běžme zaso raz z někajkim wujom a z četu duce do Česky, to husto tak činjachme jako svojba z někým romadže, pak do Polski abo do Česky. Vele dźěći, vele ludźi, wulke veselo na haj. Ale při ranicy ve Warnsdorfe, wopokaz mačere, wotběžao po takim ročo do města na policiju, to wupebě, my běchme jara zaje popuču, tak so počmě tu ve měšče před policiju čakachme. To ženě nezabudu, ženě. Stefan!

0: wotpokazało. Mierczym wjenk z pozadkami.
1: Kunc meje je budyski wokrezny semik na wurjadnym posiedźenju rozsudził, zo przewostaj nošarje kamenskeje koronie Sjatého Jana 500 000 euro, zo by z tym porodowu staciju a gynekologiju koronie hač do kunca leta zdzierżał. Przeciwo tomu by wokrezna radzičelka skoržiła, kotraž nemieješe krótkodobne zwołanie wurjadneho posiedźenia za prawnisce prawy. Jako je drježdžanske zaradniske sudnistvo jeje kvatnu skoržbu odpokazało, je pohož k vyšej instanci Budyšinje zapodała. Sakske vyše zaradniske sudnistvo je netko rozsudziło, zo je drježdžanske sudnistvo prawe jednało, jako je kvatnu skoržbu přečivo rozsudej semika odpokazało.
0: Z hučnym wukodżowaniom na sledach Hanki Šircec wotmie so 17. wužiske hučbne lečo tež w Horkach. Mies drujm raje na zaradowaniu 8. augusta Karolina Ajkec na tereminie przed Domskim, we kotrym się Hanka Šircec niede bydliwa. Wot 24. julia hač do 16. augusta wotmie so pod swojej hornej wužice 12 koncertu a zaradowaniu. Mies drujm su to koncerty w Serbskim domie, w Zauriowym parku, w Małym Wielkowie a w domie Tysacatu w Stroži. Miesto Kamjence dostanie nowoho navodu twarskeho zarada. Kajž mieščanski zarad na naprašovanie serbskeho rozhlasa zdźěli, převozme tutu poziciju od septembra René Bětner. Miestno je so znowu obsadzić dobjało, dokiž je dotalne navoda twarskeho zarada Michael Preuss od decembra vyši mieščanosta Kamjenca. Preuss pak vostanje nadal za druhý decernat Lessingovo miesta zamujte, ke kotremu slušeja zarady za mieščanski marketing, za twar a za svojba a sociálne náležnosće. Na polach niedaloko niskeje od čerovše honjovužický levančik žnija. Zato vuživaja traktor z vosebitej levančikuj sečavu. Z nej kčenja rostline votrezaja a nekotredny suša. Džil kčenju předživaja do eteriskeho volja, zbytk dospolnje vusuša. Cirkonje plavuja pola niskeje na 2,5 hektara 4 šalake družine levančika. Jenož na spočatku sezone dobja tam rostlinu trošku krypič, heba kvinže cele dere ze suhotu. Drugi raz je mužstvo Serbska raketa okolo Metoda Hoze a Majki Gisokec zdobilo staciju Zadkula Beach volejbolovej ture. Mužstvo přesadži so čera přečivo cilke z menom Petokluč. Pjate turnier leca bje v Votrove na športnišću. Tam mjahu i žokon stydžina sveđen, a s tym šos přijotovane. Burgere, stejki a kubaski bychu po vusovanju Zadkule kompletnje vupředate. Přišło bje neđe 300 ljudi. Přijona stacija Beach Ture je potom ve Radvorju, tam je heslo Váš najrenčí kvobuk. A to bude bychu naše povestče, kýž namakače tež na naše internetové strane a ve naše app MDR Serbia.
2: Vedro.
0: Ráno sme ještě vůladali slunco, miestnem svojne kova, živé slibro pokaza vás na čestopňu, ale vůladáme mročle na rybu, ten nás dženca tež dále převoča s blakami, jsou tež nevedra možné, tež podešťovač se má při cunem věciku zaleze živé slibro ve bio dňa na maximálně 25 stopňů.
3: Myslíte na to, když startujete dženca do dola, zamáče si papere, si vůpokáze sobou a pône tank? Nic, zase vám tak zjen, že kajš šočicom z konec, kotraž staj startovavoj do dola a potom po vystrofa by tank prozne a ponče so nedobili tete auto čiščeč.
2: Serbský rozvoz.
3: My máme ženca kuriozite vokovo proznin a dola vutrobne džak za vašu

Taki dźeń po swojej woli jen mošo možne činić, abo tež nic. Sonić a ladać a wopkeć bołać, to doby se čaštišo raz popšeć, a vo sebe tež dźiećom to jara tyje wopkeć bojo, to přeco zaso, že sme z nučkami romadže. Či ne treba ja wile, te se wonka přirodže nešto namakaja a zabudu čas. Jen pak motiš, například si do Kamenca bulečeč, do tamnějšeho muzea Západní Vůžice, štož má děči takhle hoj 10, 11, 12, 13 let staré, te můli so dženca tam podač, přetož, tam chce dža so zabírač s vůmilstvom, ale to nic nikak na někajke teoretické vášně, ale oni chce dža tak rec přepučovač cíl muzei. A to potekim dženca od dvimaj do popodnja štyrjoch. Haj, štujš, nimajš žanu odpovednu knihu, šo přečítal, a chce si jenu novu sapsku knihu kupić, netko za dôl, to jara dere posvetu, nech vopkič bude zoma smolerec knihanja, hinajše votivrenske časy, dešli hevak, v juliju a august stajne od pondžele do pjatka od 10 do jenny a potom od 2 do 5. A ve času od 20 do 24 julija vostane Smolerec knihovnja celé začinena. A ve šulski muzeju stroži pola hučine chceža dženca dječi z kamilku so zabirač a se zromadnje jen trikový film vobladač, dajky z časa džedu a voku. Sovětská startuje od 10. hač do popodňa cioch. A dežno tam jsme, ve stroží pola hučiny štvrtk, chce ža se potom zromadně na pučovanie k Olbě podač. Toho runja do ponia 10.

Hej, prajene šaj a neprajene nie. My sme tu džencaž na šelke kuriozity slyšeli, kýž so jenomu takhle stanu do se dovolu. A k nenejš oči na konecach ja přiznaju, vaša storie nas tež džencaju a my zjavava, ale ja dobiju vám rec. My ja so raz na haj podobne švojemo, tak praju. Ja bych z Prahy na dom počuna a štyri a ta zile, ta žota lampka tažno so takhle kus co čas svědčeše. Ja si myslach to še punže a před budešinom zapadom by kunc. A ja možu vám prajeć, jenož dere so ja Bertrama Albrechta znaju vod Aral, nede Aral tankuniju ve budešinje, ja sem to pon zazvonio a tu nešiju se s takim 5-litrovskim tankom a je mi vupomal po takim nepraženi nie.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za borakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kić bujtaj. Hej ho, dobre ranje, Ludkaj.
1: Dobre spodobanie, Kito.
0: Dźensa, mam wulkotnu wunamakanku za was.
1: Pokaž mi prošu, što ma za krybetom skołane.
0: Wokomik. Tu je za was. Nowa rulka.
2: He? Rulka? Za čisto? Chcemy popręčki pec, nětko? No haj, ja přeco rady čisto likam.
0: Mato, tola nic tajka rulka. To je masážová rula. Ona masíruje tvoje nohy, ruce a zadk a moje dla tež krybět. Ty se rejně po rulce vališ a přitom vjazat se v okniny, kotrež tvoje myšky vopdavaja masíruješ.
1: Vjazat se v okniny? Što? To ještě slyšel nejsem nikakie nitky, kýž moje myšky vopdavaja?
0: Jušak, te môža zalepić a potom če drude šo tak boli a čenie. Neznaješ ty to?
1: Neviem. A gdy so kajš popriancuje čisto po tvojej rulce valam, bude to lipje?
0: Haj, poušim zdaču. Hevak si to ľužo nebychu umyslili. Ale jeli no chcete ničo o tom vidieť, potom sam nešto za moju pohyblivosť činiu.
2: Oha, ja chcú si to najprv raz vobladať.
0: Tere, ke sporty svúša hučba, trochu rytmusa. A nitko, sednu so na rulku a masiruju, svoj zad, a jen dvaj, a zade, a predku, a
1: Geht buj, zosnači pod zadkom preč nekuli.
2: To pak žodne upada. Trochu každeš zvierjata cirkusu na takich rulkach balansuja.
0: Nesme tola v cirkusu, ľudžo. Au, au, o to je kitro tvrda naležnosť. Znano dobu trochu viac tam, a sem, a tam, a sem kulec. Plupsa. Na rejne, nitko sem so na zadk sednu. A krybet me boli.
2: To poma jenož dále činič. Rejne po krybeče masirovač. Ja tak do pizza peku, kdež tebi takle přiladuju myslu stajne na čisto. Vodaj prošu.

0: Města Kamjenc dostanje nowoho nawodu twarskeho zarada, kaž měšćanski zarad na naprašowanie serbskeho rozhlasa zdźěli, přewozmě tutu poziciju od septembra René Bětner. Městno je so znowa wobsadźić dobjało, dokiž je dotalny nawoda twarskeho zarada Michael Preuss od decembra wyši měšćanosta Kamjenca. Preuss pak wostanje nadal za druhý decenát Lessingowo města zamujte, ke kotrym už słušeja zarady za měšćanski marketing, za twar a za swojbe a socialne naležnosće. Druhý raz je mustwo serbska raketa wokoło Metoda Hose a Majki Gisokec dobyło staciju Zatkula Beach woli Bulowej Ture. Mustwo přesadzi so čera přečiło cyłki z mienom Pytoklucz. Piaty turnierlica bie we Wotrowe przy sportniščću. Tam miachu hižo konstydžin na sejdžen a s tym šos přihotowane. Burgery, stejki a kubaski biechu po wusowaniu zatkule kompletne wupředate. Přišło bie hnieče 300 ludzi. Přichodna stacija Beach Ture je we Radworju, tam je potom heslo Váš najrenčí kłobuk. A to one biechu naše povestče, kiž namakače tež na našej internetowej stronie a we našej damodni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slebro pokaza mjestom dziadnače stopnju, čaja mročle na nebju, tupak so rune słońco trošku spyta předryč, ale dženca słońco jac tak husto nie uladame. Z blakami su tež nevedra dženca možne poponu, tež podešćovač so ma při cunim viciku zaleze žive slebro dženca na 25 stopnju.
2: Žane wopkane pokiwy, nitko ci po napodżywecich tuś, przyjedźcie dery do dżęsniszego wutorniszego rania.
1: Serbski rozwóz.

0: dźěłećiše. Haj, štuž pućuje, tun može něšto doživić. Mnoze moža tam štučki spěvać. Tu chvílu však dreje so rozmy w opravdźe husto wokoło dola pletu tež pola nasvěženca rano a dež chceš tež jenož sčipnoty wiedzieć, dokal si například susot takle vuliči snano, potom tež tu jenu abu tamnu anekdotu svěšić. Nikoci však tež vodky u njimu a praja ach dol, to vostanu celi jednore doma, šako je tam tež rejne. Ale tež z dola doma možeš stavizničky povedać. Dajke je Lydia mačiju a svěšava, jako je so vás zatem prašava.
1: Mosmo dola činili ve zaši zahodce a sme tam naš klučik zubili. Večer, predat smo ponceli doma ječ, a to bi jara pože večer, cija 20 hodin. A pon smo mu pytali, ve koždem zaku, ve koždem kučiku, po zimi vazili. A nismo tu ključik, nakaj smo ponio moj muž so synu, a bo cele čelih, a si musi, da budemo im džen zajov spać, da im to tak jo.
2: Šako bez autového kluča vostaneš jednore v duoluji zahod s sejdžom. Ale kaž husto tak je, když se odpínaš, dači rozum tola dobru mysličku poščele a tak by naposled ktež v tým páče. Spode kobuka v garderobe je kluč drimo.
1: A tak smo boli še jara veselo. Zajo so tu kľúčik zase namakal, dokáž ja nesem vidžela, hač ja tu druhý kľúčik doma niče mám. So bohmo pon tam z tej zárodke niče zaspriči šli.
2: Nic autom, ale s čaom je so mody nán ze synom na letanišče do Berlina podal. So by tam ze svojbu do egyptuskie lečal. Tak by plán.
3: A potom je nám nadpadnilo, zo náš pas jenož jedno leto tvači. A potom sme dobili na samsnem dňu s autom od Berlina zase do Budešina ječ. Jole jen vupokaz v obstarač, jen fotočin, jen vupokaz v dostarač a zase ročo ječ na jenom dňu.
2: Tole je so imaj zešlachčivo. Nitko však šeš let pači, šo je nač vupokaz abo pučovanski vupokaz. Džeči kužde je starobe jun trebaja. Za jezby v Európskej unii dosa vupokaz, zvonka EU je trebne pučovanski vupokaz. Nekak 2-4 tydženje traje. A potom môže so dôl započeć. A dokaj nitko lica.
3: Nicak daloko, nicak napinace.
4: Byśmy w Torunie, smy si Torun wobladali, może jara doporučić, a potem jeszcze kaszubskie Švice.
1: Wokuroška doma, najwieńša.
5: No, my pojedziemy na zemę do dola, a to na Bodanski jezero, dokaż oni prajawe na zemę, jeszcze przy Bodanskim jezero dość rejne čopo budzie.
2: Čopoty a svunčka šako so šice v dolu nadžiamy, a přiršem so drudelije, kaj z kanu, a dyš su to potom posta litru a ležiš v kempingu v vožu blízko riki, kotra so přeco bole z vodu pelni, potom může či hinak byč.
6: Slyšachmy také klok, klok, klok a my nevědžachmy, što to je. A potom Božišo nam svitaše, so bichu do te vulke kamenje, kotrež v rice ležachu, so kuleli přes tutu vodu v noce. A ja ne budu dženi zabič, kak je to klinčavo tute klok, klok, klok.
2: Či jedni dopomnja so tuž na zvuki, druze na vosibitu vojn, abo svod jedže v duolu. Fakt je, dopomnenki moža duolu efekt podlešić, ale tež vo duolu pojedač. Poma vočerstvenje podlešić.
0: A hižo vo kuriozitach rečeč je tajke vodpinanje ľudia mačiju a je so vo tajkých a hinajších stavizničkách dolu naprašovalo a mači tež vyhišče snač nekajku dopomnenku abo jenu rianu anekdotu potom napisajče nam a potom přidajče tež ešte foto s informáciami, že je dol byl a štú abo što je na obrazu vidžeč a vezo môžete nam tež celé aktuálne foto z vašeho necišeho dola posvač. My to potom všetko romadže zestajme do obrazovej galerie a pan môže si to tež kožde druhý vubladač. A nezabudžte tam hišče připísač džešče v dolu a što je tam na tým foče vidžeč abo tež štú. 8 hodin je na štoc si vutromne čak za vašu podpiru, vaše sobodživo, vašu pomoc. Dole Julie, Valburga, Vaučic, srpskim rozvosu tu z mesta.

so ma görnosherski knigwešićari stolnosherski literaturu cenisch, topžamo usko nisch, August Lapštych zvörjejc jobš prijet 100 let zemrjev a vonjom bužame pjelaš. Česká literatura. Ta bužo nás také zabíráš, ale ve formě muziky, multi-instrumentalist, aber multi-umjec Jaroslav Jurudiš je jogo mě, wenn jo uznamne česko-nimský autor jo znáte za jogo lubosť za pivo, ale se vie také za jogo krádu zapšimujúce texte, ako přesigajú granice, předstajome jogo muzikové projekt Winterberg. Jo, čo športa máme ve programje, se vie, my převožijome ten týždeň aktuálne svetové mejstrovstvo ve balokopanju, až ve dostojňo šote informácie se vie teke ve dolnosenskej rece a žinca teke z jadnejo zájemnejo informáciu z Ameriky, kenž ma pičičku z náš teke z nám, my s hebami ceniš. Do toho sme ho ve Rošobuzu, rovno bieže ho kompaktne kurs serštine, aktuálnosť či vedkurze a vecorešnego jacora, svišu Schon nett, reden ja erst später.

0: Kursisty kompaktnego kursa sejže južo pil nie zase za šulski obavku. Ved toga kursa ve Hošebuzu môžu šo vyšikne profitirova, šak mnio ja na ucpa na planje. Ved tom kompaktnem kursu ale kúšte vedpodne, abo jace obšose šula za dolne sersku rec, teke na šake akcie a cora viacoj a bova teke taka akcia VCP je da vam Štefani Krautzwitz.
1: Cora viacoj jo se to šundet luži zmakalo na sesku riju na starych vikach Hošebusu. Pedla su byli kuziste a teke přijašele riju vajnskego doma Lužica. Ako gizši su teke přišli gece z Pojtskeje z bliskego mesta Ilova. Nesu jano rijovali seske, ale teke spivali. Egen budu to vitsche getoasch, viatso wird sega wisse mich, smakajuse kursiste nadwelje selskie zelkwie wemistsche, prätk mlodunje. Tam bujo z wami spiwasch Marek Sloditschka, akordeonist a enthusiastiski spiwal. Wenn was schuknuch, przeprosu jo.
2: Vitsche, srodu, seger wisse mich, viatsor, na klostarskim namiestsche, to gronie mias modonju a selskie zelkwie, se šikne zmakame a budeme spívať serske a no jo, druge slovianske spívy. Kúždy, ak má lušť spívať, daš přížo, nikt nemusí znáš melódie alebo texty. My pen zmijeme také bímer a plachtu a texty pen pokážeme tak. No jo, s takým přížo šikne, budeš viaselé.
0: No, nen wiešte Bescheid. Cyszojec Pieća Bjana, dwas teke przeprzosy o tej sobu spiwasz, to ja dujarski klasikahu ze czeskim ansamblom Sohajka, a wet czeskie muzyki a literatury. Bużemy iści wiecej ulicowasz, net k tomu wiecej.

česká drujovská muzika a nento smy ve českej. Český spisovašel Jaroslav Rudiš žal přes granice rěcou narodnost čo historické je geografie a je obšišom lůžam kradu blízký. Venti mati zivru jo cesto velice zmíny ve 20. a 21. stolišu a stvěry svěry za refleksiu zachadnosti. To groni ta džury mjazenarodnego mestovego mita europskiego města Zgorjec, to mita je Rudiš před chylu dostal. Znáte je Rudiš teke ve Serbach, jako texty jsou na javišťo sporeli v nemsko-serbském živadle Budišenje a v decembri a lito sa bužoven zase tam, bužo lazovaš ze svojich knihov Vodi toten sprechen. Rudiš je multitalent, píšo teke muziku, v jeho aktuálně muzikaliskej formácii Winterberg je velika téma ta bitva pla Hradec Králově, König Grec, ta je bova na voz prijet 160 let, a ja bova rozsudna za to dalšno uvíše Nimske. To bitvu rozkšasnu jo tak gronjone König Greca Marš, žinca namaka još jen cestrove playlist ze Spšavego Boka, my sluchame raz krotko nuč. Jo, a to je radna přešilnost škutej muzice ved Rudiša, ako bužo mi net slyšaš, Rudiš se vinujo tej bitvě pet motom too much blood, too much war, převěle kšvě, převěle vojny a ven se pešigujo s tým na jego svojské knikve Winterbergs letzte reise. Ves reži tam stoj Wenzel Winterberg, živěša, živěša se let starý muž, kterýž se utajo na drogovanie pesrežnej Európie se svojím oplevarjom a Winterberg ten muž, ten šerpi, tak gronjone na historických atakach přeci zase muse zagerjone pejedaš vo historických jadnanjach až do kýdnenja a kak Rudiš je to obžival do muziky, to slyšeme len toho s jeho projektom Winterberg a to je ten titel Too Much Blood.

0: Wenjo přewožował a pedpěroval to serbske pismojstwo a medije na progu do 20. stoliša, cora pred 100 let jo zemrjo ve vericach knigve šiščari August Lapštych. Co je upał a kak jo to se ustatkovalo na dolnoserbsku literaturu a publicistiku, o tom co ja nendopijetaš se svojou kolegoku, znajaku serbske literatury, to jo Stefanie Krautzholz. Vitaj.
1: Vitaj.
0: Ja, Lapštych pochada z wulkich z Džar, tak wiele ja wiem, ja ukno a pöstšej živał we Vericach. Žinca jo to Sakska, kak blisko jo wen pak nam Dolnoserbom?
1: Žinca jo to Sakska, daljoko přec, tak donjone, a teke tenca su vejece byli daljoko přec ve Trošebusa. Ale ten raz jo to mistaško bylo ve samskim zvyskujem teritorium je, tak donjone. Vejece a slepjanske strony byla vyda, kas su byli žil pšuskeje gynie lužice, azo dolna lužica a vejece su byli ve pšuske. Lapštych jo byl taki seski procuwa, ak se gdoni. Jo byl pismovjednik pla seskego, burskego tuarisva v vejecach, a jo dali vjad seski knigliših, teke ve dolnoserbske rice. Cesto jo to se stalo ve nadavku Mašice serbskeje. A nakencu jo Lapštych teke přistupil tomu tuaristvoju. To je byl nejlepši zaklad, aby stvari seši mjaze stronami a tuaristvami Lužice. Ževišnaščostu a pišnaščo jo přestaje ze šiščenim casnika dla neraženego zaplašenja a skoro jo Bogumi Švilapin doveril šišč casnika s molerojc šiščeni v budešenje.
0: Švila jo tekte bol ten udavatok casnika?
1: Na, ven jo case, v casu prednije vejne byl zagronit redaktor jo a teke udava togo ten casnego donoserskego casnika.
0: Kaki veznam jo tekte mio popšom ten bramborski serski casnik za nas dolnoserbo?
1: Jo, dež gledame na licbu abonentu, jo veznam by male. Also nikak 400 naš pöl veci luži jo jen bralo. Veto jo ta serska publikacija ušnos šibö špenc v ocema. Však ja ten dolnoserski casnik byl uslik mercojskeje revolucije ve Nímske, vysem nás čosto, vysem asežaša. By toho casa su napríklad seba a Žiži mieli veci pšavu ve Pšuskej a to snaž nio se tej ušnosti přes se casa se tak zespedobalo a přes to su sebe im tak krydnuli svej organ, svejski casnik, lec runoš ten cas jo ešte byla cenzura a šukno, ale přes ten casnik jo knižarstvo mi wiste vliu, a jo kšilo im celske bude na vidstavk žažaš ved socialdemokratu a tak. Ja, tak ako žinca, kaž gledame na licbu abonentu, to jo teorija, ja me nevime veli luži jo jen lerzovalo. Tak ako žinca, jo sem logira želila polojca s jedn exemplar, to vem v džinca, to su tenca skjažili, jedn jo bral casnik a zbytte s jo teke nuč gledal nico, poglednul do casnika, pe na kincu jo celé nemožne, absolutne nemožne, kdo niž veli luži jo jen kvetší bral, abo si bi ogledal. Teka ako selska lektura jo by važne ten casnik, dokulaž viele vecu nejo bylo lužam přistupne. Mašica selska jo se starala a duge. A casnik teke nejo by v tom casne žednje ta jadnučka dolnoserska publikacija ten vysadnik, také evangelické lopino, jo by dalčna.
0: Mm-hmm. Ten casnik, ten bramborský serbský casnik, ten je měl ve casu Lapšticha šiškosti, přemával ve tebarario, a také, ak nejsou zapašili svoj abonement. Co kodla je to bylo tak šiško tekte?
1: Jo, málo personála jsou měli plá vytlícenia a teke ve redakcii. Casnik, co mi raz kdoníš, nejo přeci byl interesantný ten cas. Co jo se čojlo ve svěše, to jo se lepto namakalo ve casniku z většího rozpšały farajú v priatkovaniu. Tam sú druge nímske publikácie, kde nem raz Kotbusa Anzeiger, mili veľa veci ze sveta. Za to sú pak v casniku byli case bogaté a nonce nuči, což nastúpa rolnikárstvo, abo gaž sú pýtali služabnicu vedomocnosti a tak dále. Jo. Ale veto tenca, jeden redaktor jo byl, vote penize, lepta jo se nech staral, žeden marketing jo byl, až jeden nech jo vábi za njen. A to roznosovanie jo bylo také problematické. Also až ven jo všetci přišel do domu, čo šluči su skázali. Jo. Also to šukno jo se akle zmenilo, krádu zmenilo ve casu Mine Vítkojc. A to jo bylo pytej venje p, že veš nás šostu jaden a dva zašča. Ale pin casnik nejo se veci šišča ve vejecach, ale ve budešenje.
0: Mm-hmm. Tyga se sam druga bylo casnik karka. Vidíš ty snaž nekake paralele k žincešnemu serskému casnikoju?
1: Nee, eigentlich nicht wie Jim. Also wirklich, Jutze, wie Togo, als Luge Saraji, ist die Gele, den Zasnik, als das same Thema so, ist die Saluge interessant, nach Gostavisene, Pitschko, kacke, Pöri, Büllo, ja, to, ist die Jinsa, ist Büllo, aber alle Jinsa, ja, Zasnik, Hünaksche Format, mal Vize-Redaktoru, ja, Widmen, ja, te, mal Pöschne Bildki, Tosse Luge, am Büllo, Pschistup, Joljaschki. Also, Kusche, Mischo, je Namekasch, will Jorge, aber wie Internetsche, Jolitz, als Nürze, abonnierowasch, ako Printu, Udasche, ja, Zasnik, snasch, stabilnischer, ako du, Niemske Zasniki na svejom nivoje, also so Zasnik njama tak vele, ako lauze Zaruncho, ktere šien kupuju, ale veto jo stabilne. Jo, a ten Zas v starých Zasach, ljuže su mili malo Zasa za selski Zasnik, dokulež su vele želeli, živin jo bilo šiško, a veni nesu pšeci mogali teke selske ljazovaš, to sna šinca njega vele, vele lepi, ja, also ale žinca ljuže gledaju ljubi do televizora, abo grekotaju im za svejimi hendijami, ale trend ku Handyam a sozialnym medium zasi tujo selski medium dokula stike my zasnik abo rostwos mis mit tam teke zastupowane.
0: Jo, Stefanie Mežik, za te informacije pred 100 let jo zemrejo knjigvešiščari a publicist August Lapštih ve Vericach.

Kapitel Lorenz Lesche Ptaškowe drogi po modrnje, mjas pomom a bomom, bomom a domom, domom a domom, skřitvoma nakreslone přes kšicu, kaž se kšicuju myslicki lupovacych, dvymy zapisane ak zabyte spominanje na son. Stoštych kryslanku pod wieczykom. Kto zeszy jo w oblak naju leża?

Juri Koch, Wesny Wjacor. Za cerstwym klibom z polu wonja, a tamko na wódce we grobli stoj bošon, strážu. To njo, co se mi hinži byš, nic na gorach, nic při morju, kaž doma se tak wjacori. Za nowym spiwom spiewko zwoni, a nad nama dohu se liši porik živych kacku. To njo, co se mi hinži byš, nic na gorach, nic při morju, kaž doma tak se wjacori.

Mina Witkojc, Starka. Ze Swinskom jo Starka zestawała, a jo brjogi stogi wobegnała. Tak ak zajanskimi zelkami, tak jo pitała za kwitkami. Doma potom rydnie skwadowašo natergane kwitki došeka. Susedka pak, kjenž jej přigledašo, jo tek skrytki žedne votrywa. Kwitk za kwitkom Starka přiscenjašo, sama nad kuždym se vjaselašo. Z lubosću naživo glidašo, spokojnje se podla smiukašo. Nasledko pak přimnu kwitaš k sledne, kulovaty strus bugotowy. Kšasne běšo, vodšich boku rydne, hišči cervy s rosu byščaty. Bive cervina a modre kvitki, půl žouty zvuky brjoga grytki, míšachu se venjom luboznie, šikne vezjadnosči gromaže. Starka poda mi ten strus a groni, žicem struvosči ve živenju. Zdarinim pak nejo tak ak voni. Ja som stara, vic tak njamogu. Mi pak bukaš bi se smiukotali, šikne kvitki a mi přikjukali. S radosću za dar se žikovach. Take kvitci žednje nedostach.